0: obec, když pojedete ze Strání na Nové Město, tak která je první obec? No Moravské Lieskové, že? Je tady to provázání je velice bohaté, velice široké. Jednak se tady hodně je smíšených manželství, hodně propojeného majetku, hodně muzikantských krásných vztahů. Moraváci a Straňáci zejména mají a měli ke Slovensku vždycky velice blízko. Nejenom země písně, ale i muzikantsky a lidsky.
1: Hovorí kapelník Straňanky pan Petr Houšť. Prečítala som si, že vy túto kapelu vediete už 40 rokov. Prosím vás pekne, to sa ako dá?
0: Tak ja vás opravím, ja kapelu vedu 35 let, ale som v ní už 43 let dohromady, ale to je celkem nepodstatné, ja som kapelníkem z nouzecnost, pretože nikto v tom roku 91., když kapelník odešel jakoby z vedení kapely, tak nebyl nikdo, kdo by se toho chtěl ujat. A najednou vznikl problém, jakoby kdo udělá smlouvu a kdo vyfakturuje a objedná autobus a tak jsem říkal, že když teda než se muzikanti dohodou mezi sebou, kdo převezme kapelnické žezlo, že pomůžu aspoň s těmi věcmi organizačními. No a už mě to zůstalo. Já nejsem muzikantsky vzdělán, já jsem ryzí amatér, který přišel k tomu zpívání jak slepý k houslím, když Straňanka mě hrála na svatbě, tak jsme tam s klukama, kamarádama pospěvovali si během svatby a tehdejší kapelník říkal, ty, jako nevypadá to špatně, nechceš přijít do zkoušky. A takhle to vlastně jaksi začalo a já jsem byl s tím strašně potěšený, natěšený a už teda jsem v kapele 43 let. No.
1: A i váš festival má krásné jubileum, už čtvrťstoročí ho tu v Stráni robíte. Já teda vím, že si tu vždy zahra aj nějaká slovenská kapela, o tom vzťahu k tomu Slovensku jsme už hovorili, ale ako sa vám darí sem tie kapely lákať? Na čo ich lákate? Na to, že je tu vždy takto krásne plno?
0: Tak ja som si říkal, když som přemýšlel o tom, že by si Stráni zasloužilo mať dechovkový festival, protože už som spomínal, že je to dechovková obec. Ja som prišiel do Stráni v roku 83. a tady byly 4 kapely. Tak som si řekl, že si Stráni fakt zaslouží mať svoj vlastní festival a tak musím také říct, že od té doby jsem spolupracoval se 4 starosty a každý byl tomu nakloněn a musím říct, že bez spolupráce s obcí by to nešlo. Za to patří starostům našim veliký vdík a že to došlo až do stádia, kdy máme tady špičkový stage, špičkové ozvučení, že k nám chodí lidé rádi i proto, že tady uslyší nejenom dobré kapely, ale oni sem jezdí k nám, proto tady je krásný kraj. Ty Bílé Karpaty a kraj pod Javorinou je nádherný, krásný. Takže takové to všechno dohromady dává potom šanci, že máte vždycky každý rok plno.
1: 100 rokov kapely, to je pre súčasníka aj trošku taký záväzok, lebo nadväzujete na dlhoročnú tradíciu. My si tak prajeme navzájom u nás v rozhlase k tej stovke čosi, čo by ste vypopriali dychovke v Stráni k jej stému výročiu.
0: Ja si myslím, že nebudu originálny, když řeknu, že sa asi v každém kraji, možná sú nejaké výjimky, potýkáme s tým, že mladí príliš nejeví zájem o dechovou hudbu. Hudba je krásna, dechová hudba je úplne nádherná, ale také to je práce, je to čas, který tomu musíte věnovat a to se dnešním mladým lidem moc nechce. Tak já bych si přál, aby dechovce neubývali diváci, aby se nacházeli aspoň sem tam někde mladí, kteří chtějí to muzikantské martyrium a i tu radost s tím spojenou absolvovat, protože když nebudou muzikanti, nebudou diváci, tak nebude ani dechová hudba. Tak já pořád věřím, že bude šance toto trošku zlomit v prospěch toho, abychom naši následníci tady mohli slavit 120, 150, 200 let.

0: V nedeľu sme v Stráni stretli aj jednu skladateľskú osobnosť. Priznám sa, že meno František Kohoutek už som ako muzikant videl napísané v tom hornom rožku notového papiera nespočetne veľakrát, ale, a nech mi teraz dychovkoví bohovia odpustia, v živote som sa s týmto pánom ešte nestretol. Nedeľa v Stráni to našťastie zmenila.
1: František Kohoutek je aj u nás známy autor skladieb pre dychovú hudbu, ale predstavme si ho trošičku bližšie. Ako ste sa k dychovej hudbe a k písaniu takéhoto žánru vôbec dostali?
2: No, ono je to docela složitý, i když na druhou stranu zase jednoduchý. Tatínek skoro 30 rokov vedl lechovku v Čardicích, Čardičánku, a já přestože jsem už měl domluvené studium na trombón na Brněnské konzervatoři, tak jsem slyšel lesní roh Tilšary a to mě tak uchvátilo, že jsem to vlastně přehodnotil a vystudoval jsem lesní roh ze vším všudy. Ale lechovka mě natolik chyběla, že jsem hodnu pověsil na hřebík a začal jsem hrát na paskrydlovku a k tomu skládání, k tomu mě donutilo vlastně, že jsem učil na hudebce a potřeboval jsem dětskám v začátku upravit věci, poněvadž každý rok se mě to obsazení dětí měnilo, takže i obyčejnou písničku jsem musel napsat pro úplně jiné obsazení. No a prvním takovým počinem vlastně bylo Lidečko, kde jsem koupil chalupu a kluci chtěli upravit směs valašských písniček. Takže to jsem udělal a i když jsem to později potom celé překopal a předělal, tak to byl taky první začátek a potom už začaly písničky. Začal jsem hrávat ve Zdounečance a tam bubeník, který výborný textař, Ríša Plachý, to byl můj první a dvorní textař, to říkal, napíšeš nějakou písničku, takovou jednoduchou nějakou, říkám, no tak zkusím, tak dal mě texty. No a udělal jsem 6 věcí, dostal jsem se do, tehdy bylo nutné mít 6, nebo povinnost mít 6 věcí, aby se člověk dostal do, na osa. Pak přišli jiné kapele, jiní textaři, Joška Dofek, Toni Grizuj z toho, z Lidečka a tak to vlastně začalo a skončilo.
1: Takže tá edukácia a výchova mládeže vás priviedla k tomu, že je treba im písať skladby tak, aby to možno pohrali aj tí menej zdatní hráči, tak tomu rozumiem, až ste sa prepracovali ku skladbám, ktoré dnes hrajú skoro poloprofesionáli. Ako je to s témami? Čo vás inšpiruje k písaniu?
2: Je to docela ťažký neopakovať sa, nekrásť druhým autorom. Nicméně snažím sa, aby ta skladbička měla příběh. Ja tomu říkám, že sú skladatel. To sú malé veci, malé skladby. Musí to mít příběh, ten text, pak se to dobře píše. A nebo něco napíšu, nějakou melodii líbivou, a někdo toho textuje, ale tak těch je malinko, 99% mám na text napsaný.

na spaměť a o čem se mi dnes v noci zdálo. Když se prvně potkali, rábky očí zaťaly a mráz je polil.

0: Václav Neckář, létomé, tak sme si dali borúvkové, teda čučoriedkové koláče od babičky, to sa v nedeľu popoludní hodí a do výročnej hitparády teraz presuniem Petra Cmorika a jeho novinku z tohto roka, pesničku Nádych, výdych.
1: 7. miesto.

Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.

Milí poslucháči, reláciu Huzličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Praha, 14. február 1945. Druhá světová vojna stále trvá. Stovežatá je součástí protektorátu Čechy a Morava pod okupačnou vládou nacistického Německa. Je středa. Uprostred dňa sa nad Prahou objavujú spojenecké lietadlá. Hádžu bomby, zomierajú ľudia, budovy sa rozpadávajú na ruiny. Bomba letí aj na dom na Mánesovej ulici s popisným číslom 20. S Karolom Vitouškom a Michailom Vanečkom sme na Mánesovej 20. Rušná ulica, plná historických domov, viac poschodových. Sme v časti Vinohrady, ale tento dom, pred ktorým stojíme, je iný ako tie historické dookola. Zjavne novší. Po bombardovaní Prahy vo februári 1945 ho už neobnovili v pôvodnom výzore a sme pri tabuli, ktorá pripomína manželov Štáflovcov. Pán Vitoušek, vy ste iniciovali osadenie tabule.
1: Ja som tenkrát inicioval, že by sa tento dům měl označit, kde se Vlasta Štáflová vlastně s Otakarem Štáflem rozloučili se životem. A na něm je napsáno, že při náletu 14. února 1945, tenkrát to byla popeleční středa, zde zahynuli manžele a milovníci hor, spisovatelka a horolezkyně Vlasta Štáflová a akademický malíř Otakar Štáfl.
0: Sú tam aj hory, sú to Vysoké Tatry na tej tabuli znázorněné?
1: Sú tam hory, ale je to symbolický, není to žádný konkrétní štít z Vysokých Tater.

0: to, že tu zahynuli obaja manželia Štáflovci a boli obeťami útoku, ktorý neprežilo vyše 700 ľudí v Prahe, to bola naozaj veľká náhoda. Samotné bombardovanie vlastne vôbec nemalo byť. Ako sa to udialo, že spojenecké lietadlá bombardovali Prahu? To sa už obraciam na Michaela Vanečka.
1: 14. února 1945 smerovali letadla na bombardování Drážďan, ale vlivem větru, navigačního omylu, asi i špatného radaru, které mělo hlavní letadlo, které vedlo nálet, se odchýlili od kurzu a zaměnili si vlastně Prahu s Drážďanami.
0: Drážďany vlastně už druhý den vtedy horeli, takže to bylo zvláštne, že ty piloti byli nad mestom, z kterého nestúpal žiadny dým, napriek tomu tie bomby zhodili. Ďalšie dve náhody, nešťastné náhody, spôsobili, že práve tu Štáflovci svoj život ukončili a práve 14. februára 45. Oni tu vlastne vôbec nemali byť, teda nemali byť doma v ten deň alebo v tú chvíľu.
1: No, Otakar Štáfl väčšinu v tomto čase dohlížel v tiskárnach na podobu svých knižných výzdob. Dopoledne čekal kupce obrazu, který přišel, Otakar Štáfl mu obraz prodal, to si zapsal i do svého deníku.
0: To znamená, že Otakar Štáfl ještě v deň, který vlastně už nedožil do konca, si zapísal do deníka zápis toho dňa.
1: Ano, 14. února je v deníku zápis jméno kupce a je tam i částka, za kterou obraz prodal.
0: A zostal potom doma, vo svojom ateliéri na najvyššom poschodí na Mánesovej 20. Vlasta Štáflová ale v ten deň tiež nemala byť doma.
1: Vlasta Štáflová pobývala u své matky, že jí pobolívala noha. Matka Vlasty Štáflové bydlela o několik ulic dále. Jelikož Otakar Štáfl čekal kupce svého obrazu, tak Vlasta Štáflová mu zanesla oběd sem do Mánesovej ulice.
0: To znamená, že sa ocitli v zlej chvíli na zlom mieste. U seba doma to bombardovanie bolo krátko po 12. hodine, takže naozaj veľa ľudí práve si sadalo k obedu.
1: Před půl jednou dostal tento dům Mánesovej ulici zásah dvěma pumami. Otakar Štáfl bydlel nahoře v ateliéru. Dům se vlastně ze zora zřítil a Otakar Štáfl zůstal před barákem nezasypán ležet. Všichni si mysleli, že žije, ale bohužel byl nalezen bez známek života. Vlastu Štáflovou nemohli dlouho najít, až o 3 dny později ji vyhrabali ze sutin a prý to bylo na místě pod Otakarem Štáflem. Sutiny prohledával i Karel Čabelka, což byl spolulezec Vlasty Štáflové, se kterou vylezl na volí věžu cestu Štáflovka.
0: Podarilo se zachránit ještě nějaké díla, nějaké náčrty, něco zo Štáflovej domácnosti po tom bombardování?
1: Uvádí se, že po bombardování zůstala tady ještě dlouho viset malířská paleta a polička s barvama. Ze sutin se to asi moc vyprostit nepodařilo. Prý se sebrala jedna velká bedna se zbytky umění, které tady Otakar Štáfl schraňoval. Ta se dovezla do Havlíčkova Brodu, rodiště Otakara Štáfla.

0: Kapitola 4. Vlasta Štáflová.
1: To meno poznajú horolezci, ktorých zaujíma história lezenia vo Vysokých Tatrách. To meno poznajú aj horolezci, ktorých zaujímajú dejiny lezenia v Českom raji. S dvoma českými horolezcami si najprv píšeme, telefonujeme a potom sa stretávame. Sme na Olšanských cintorínoch v Prahe. Stojíme pred hrobom Vlasty Štáflovej. Je tu trošku ruch, pretože zrejme za plotom cintorínov sa niečo stavia. Tento hrob si adoptoval Karel Vitoušek. Pán Vitoušek, prečo ste sa rozhodli starať sa oň?
2: No, ja som prišiel na to v rodinných papírech, že Vlasta Štáflová se znala s první manželkou mýho táty, tak som pátral po jejím hrobě. A když som ten hrob našel na Olšanských zbytovech a zistil som, v jakým dezolátním stavu, neplacenej a hlavně vysoce zarostlej a prakticky nečitelnej, tak mě bylo líto, že člověk, který má vztah k mojí rodině, tak jsem to neudělal.
1: Jaká je ta vaša rodinná historie?
2: Já jsem zjistil, že Vlasta Štáflová a první manželka mého táty se znali ještě za svobodná a pravděpodobně Vlasta pak seznámila tátu s první manželkou tátovou, ty se pak vzali, takže tam je osobní vztah, který jsem já zjistil, a já osobně mám jeden dopis od mého otce, který ptala Vlasta Štáflová jemu.
1: Vy ste horolezec, Vlasta Štáflová bola tiež horolezkyňa, takže aj takáto súvislosť tu je. Je tu pochovaná so svojimi rodičmi. Keď sa pozeráme na okolité hroby, tak majú klasické náhrobné kamene. Náhrobný kameň na tomto hrobe je zvláštny.
2: No, je to pravdepodobne vápencový kus skály, respektive dva kusy skály, tak ako polorozházenie postavené do výšky asi 1,5 metru a na něm je teda nápis doktora Koška a úplně je výjimečný. Snad to souvisí s tím, že to má vztah k horám.
1: Otecko Vlasty Štáflovej zomrel skôr, ale mamička zomrela neskôr ako Vlasta Štáflová. Vlasta zomrela za tragických okolností počas druhej svetovej vojny. Dnes je ten hrob navštevovaný.
2: Pravdepodobne sem niekto chodí mimo mne a Michala, tak sú tady občas objevené svíčky. Asi sem niekto chodí, ale nevíme kto.
1: Je to skoro detektívna práca pátrať po osude Vlasty Štáflovej. Otázka pre Michaela Vanečka. Prečo sa vy zaoberáte touto horolezkyňou a spisovateľkou?
3: Vlasta Štáflová pochádzala z našeho kraje, no. Já bydlím v Rakovníku a vlastně rodiště Vlasty Štáflové 10 kilometrů od našeho bydliště. No. Všude se uvádí na Wikipedii, že vlastně Vlasta Štáflová se narodila v Petrovicích, a ona to není úplně tak pravda, protože Vlasta Štáflová na svém vysvědčení má, že se narodila tady v Praze v porodnici u Apolináře, což byla v té době jedna z největších porodnic v Evropě.
1: Potom vyrastala v Petrovicích?
3: V Petrovicích vyrůstala. Její otec František Koška měl lékařskou praxi v Petrovicích, kterou tam vykonával 36 let, až v roce 1928 táta Vlasty Štáflové odešel sem do Prahy na důchod. No, jako.
1: Vlasta Štáflová liezla v Českom ráji, v Hruboskalskom skalnom meste, ale liezla aj v Tatrách.
3: Tak Vlasta Štáflová má ve Vysokých Tatrách tři prvovýstupy. Nejznámější je na Ihlu v Pátrii, kde se používal i název Věž Vlasty. Její nejhodnotnější výstup ve Vysokých Tatrách je na Volíjovu věžu, kde vlastně dodnes existuje cesta Štáflovka. A pak je ještě méně známý její prvovýstup na Zlobivou, kde udělala variantu. Ani nevím, jestli má nějaký název, a do teďka se asi moc neleze, protože je to hrozný kamenolom. Ten výstup byl asi i dost nebezpečný.
1: Potom mala ještě jeden výstup, který ale nedokončila, myslím, že z Mengusovské doliny.
3: Jo, ten výstup vede na Malou Baštu. Pokoušela se o to se Stanislavem Motykou, ale ten výstup nedokončili. A ten výstup vlastně dokončil až v roce 1950 legendární horolezec Arno Puškáš, a ta se jmenuje Puškášová jezda 5.
1: V horolezeckých sprievodcoch Arna Puškáša sa Vlasta Štáflová vyskytuje, takže kto túto literatúru ovláda, tak tomu aj meno Vlasta Štáflová niečo hovorí. Odrážali sa Vysoké Tatry v jej knihách?
3: Tak Vlasta Štáflová napsala asi 25

Oblíbenou knihu Halo kamarádek, román pro chlapce kolem věku 14 let a krásně popisuje, jak se do Vysokých Tatr začaly budovat přístupové cesty a román je krásně vystavěný a jsou tam takové zajímavé zápletky, že je vidět, že jako Vlasta Štáflová byla velmi zdatná spisovatelka.